0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Smolíčku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

prostě mě nižší podělala, to, že prostě jako já jsem vlastně a já jsem ještě budoucnost zjistit, ještě, že ještě není děti doma, už to je ještě budoucnost, už to není budoucnost, a on taky říká, že ještě není děti doma.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1. Odvětší baldachin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
7: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
8: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
9: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
10: Reklama na Radio 1.

Krásné dobré ráno, zdraví vás Ondřej Bambas, máme 6 hodin na 6 minut. Tohle byl Fejka, teď už novinka od britského producenta Bonobo, který oznámil nové album, které vyjde na začátku září, a tohle je první vlaštovka Me and You.

A my zůstáváme u labelu Ninja Tune a pokračujeme již s vydaným albem od DJ Saintfielda. If This Is It se jmenuje aktuální album, ze kterého je tahle skladba The Wave. Za chviličku novinka od Duskyho.

0: jedno.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%.

0: Varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
3: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla novinka, kterou můžete znát taky z Velké sedmi, Mosaiku, Cura a Nike Walls. Zdravíme na Slovensko, teď už kombinace americtví a němectví, Boys Noise, Nine Inch Nails neboli Nine Inch Noise a jejich společná verze skladby Parasite.

Tak po Nine Inch Noise jsme tu měli Health, kteří se dostávají údajně i k mladým. Je to dobře, že objevují takovouto skvělou muziku a neposlouchají do kolečka jenom Rammstein, nicméně rád si taky někdy vzpomenu na doby z konce 90. let, počátku 0. Tohle je rok 2001, Ich will...

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arthur Zoo na hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arthur Zoo. The Last Dance, Let's Dance. Na hradě Krakovec, naposledy. arthurzoo.cz.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
11: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
12: Reklama na Radio 1.
13: Protože nás brzo čekají evropské koncerty System of a Down, můžete zajet do Polska, pokud ještě seženete lístek na obří koncert v Krakově, ve Varšavě v červenci, ale pojďme si připomenout Aerials System of a Down ve vysílání Rádia 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový singl Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

domácí novince od Mňaulau. Budeme cestovat 17 let zpátky do roku 2009 a k albu Kings and Queens, Jamie T, Sticks and Stones na Rádiu 1, krátce před 7 hodinou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách eobuv ví.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
14: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
15: Reklama na Radio 1.

teď už pozvánka na polovinu července do Ostravy, kde vystoupí v české premiéře Lord. Tohle je skladba z posledního alba Virgin Current Affairs. Za chviličku taky Jesus and Mary Chain. That's how it tends to start.

zpátky do současnosti. Tohle je novinka od Interpol, kteří oznámili nové album This Mirror Weighs a Ton. Stejnojmenný single teď doplnila i druhá nahrávka, ale tahle se mi líbí o něco víc. Je taková trošku možná i netradiční ve zvuku kapely. Uvidíme, jak bude znít zbytek alba, které vyjde na podzim.

Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5 Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Teď už pozvánka na slovenskou pohodu, která nás čeká za celý měsíc a kam dorazí letos snad loni zrušený Action Bronson rovnou s novým albem.

Paul Wall, Liliori, Action Bronson a teď Jungle a další single, který předznamenává nové album, které vyjde v půlce srpna, Sunshine. Tohle je single The Wave.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle byla ukázka z 5. alba řecké kapely Keep Shelley in Athens. Naughty Eyes, teď už novinka z domácí scény, Tomáš Havlen a jeho Montevideo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany. A potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
14: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Reklama na Radio 1.
17: Everything is going to the beat.

Krásná písnička, nezestárla ani po těch letech. Passion Pit, Sleepyhead, možná jste nevěděli, že ve skladbě je vysemplována irská zpěvačka Mary O'Hara, která zpívá v galštině. Takže proč si nedat další irskou skladbu Irish Goodbye od Kay Tempest a Kneecap.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
9: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
8: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
12: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
14: Už to víte? Na loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
15: Reklama na Radio 1.

Jak uvádí české weby, Olivia Rodrigová, která bude vydávat nové album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, a tohle byl aktuální single nazvaný The Cure. Teď už Tejši pozvánka na příští týden na festival Metronom, kde vystoupí tahle hudebnice. Dále velká jména jako Nick Cave, Tom Odell, anebo třeba Sting, ale určitě je zajímavý právě program i v odpoledních hodinách. Myslím, že si najdete své favority. Za chviličku Fulcrum a pak se přesuneme ještě do rockových vod s pozvánkou na Rock for People, který včera začal v Hradci Králové.

0: pozvánka na Mint Market.
1: Přijďte si už tuhle neděli 14. června užít letní pohodu na Rašínovo nábřeží. Přímo u Vltavy se od 10 do 17 hodin uskuteční letní edice Mint Marketu, jednoho z největších design marketů v Česku. Čeká vás více než 130 originálních značek z celé republiky i ze zahraničí, autorská móda, šperky, design, dobré jídlo, osvěžující drinky, chillzóna, mlžítka i nový stylový fotokoutek. V 11 a ve 14 hodin navíc proběhnou přímo pod šedým nebem dvě módní přehlídky. A pokud vás některý z modelů zaujme, můžete si ho rovnou pořídit a odnést domů. Více informací najdete na mintmarket.cz a na sociálních sítích. Těšíme se na vás v neděli 14. června na Hrašínově nábřeží.
2: Kulturní servis.

před kulturním servisem Naktlus, pozvánka na neděli na Rock for People. Sice hlásí vyprodáno, ale třeba se ještě k nějaké vstupence dostanete, pokud vás to nalákalo. Společná skladba s Denzelem Curry, který se chystá zase na slovenskou pohodu, jestli se nepletu. Teď už Chad Pyle, což je pozvánka na začátek srpna, kdy do Prahy, konkrétně do Fuxu 2, dorazí tahle partička. Tohle je aktuální single Deep Blue. Za chviličku pozvánka na Rosničku, která je tu tento týden v rámci kulturního léta. Je to jeden z vystupujících MMNK

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle byla pozvánka do klubovny. Na konci roku tam vystoupí kapela, která je českému publiku poměrně už známá, londýnské experimentální trio App. Teď už domácí novinka Friedberg.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

0: 26. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz.
2: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

Tohle byla novinka od Storm z jeho 24 Hours. Teď už aktuální single od Dua Past. Jejich album Fotr je už nějaké dva týdny venku. Tady v produkci Idea Azef a na featu Rest. Za chviličku taky polský rapper a aktuální star Oki, kde hostuje Eva Farná, která má před sebou tři koncerty v jednu.

disco. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

ní, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám jít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí stíha, šeptám mi.

0: jedno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
7: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Vstavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
8: Tati.
9: Co pak?
8: Dívej.
9: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
10: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Reklama na Radio 1.
16: Máme tu poslední dvě skladby z mého výběru pro dnešek. 11. červen, svátek má Bruno. Všechno nejlepší. Tohle jsou mé aktuální dva typy ze Spojených států, Scary Pockets. Skladba, kde hostuje Grace Anger, a potom Flip Turn, kde zase hostuje O.D. Lane. Krásné skladby, groovy. Why, za chviličku Rodeo Clown. Poslouchejte Radio 1, zůstaňte s dobrou hudbou, choďte na koncerty, podporujte umělce, mějte se krásně, snad už nám začne let.

9 hodin 7 minut, posloucháte Rádio 1. No a ze studia Rádia 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Máme tady spoustu novinek, které před týdnem ve čtvrtek, když jsem hrál, tak ještě nevyšly, takže si je dnes budeme pouštět a občas do toho dáme třeba něco i maličko staršího, ale ne zas tak moc.

Je to tak. Posloucháte Rádio 1. Po 9. hodině začali jsme projektem Smirk se skladbou Abide. Potom to byla skupina Sicko s jejich skladbou z jejich nového alba, skladbou Figure It Out. No a teď si dáme danského producenta, který si říká GB, neboli Gustav Bernstein, je na labelu AD93 a tohle je jeho nový single Star Sound. Posloucháte Rádio 1.

0: jedno.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
11: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
12: Tankujte a nakupujte.

mikrofonu, Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Druhá novinka. Cardo a Dekumanus ve společné písničce Říjen. Obracím

Třetí novinka. Mosaikura featuring Nyka Vols a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Milé české

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
3: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, no a těsně před 10. hodinou tady máme dvě novinky kalifornských projektů. Před chvilku nám dozněla skupina The Mountain Goats s jejich druhým singlem z připravené desky s skladbou Shallow Grave. No a teď už kalifornský rodák Ty Siegel s jeho singlem s skladbou Black Paint právě teď na Rádio 1.

Je 10 hodin a 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1, kde je samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie festivaly právě probíhá festival žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Dále tady máme festival Rohan Design District, festival architektury, designu a témat současného města v pražském Karlíně a na Rohanském nábřeží. No a v neposlední řadě dále probíhá Landscape Festival na téma krajina, město a veřejný prostor, konkrétně v Hradci Králové. Dále tady máme v kategorii galerie. Kulturní stanice Galaxie, tam se můžete těšit na Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje v režii Vladimíra 518 a Epos 257. V The Chemistry Gallery Pat Orten a výstava s názvem Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě, v Terezianském křídle, v Jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V galerii Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar v letech 1968 až 78. Národní galerie Praha ve Veltržní paláci Antonín Mánes a mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu Jiří Petr Bok a jeho výstava Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy v knihovně výstava Expanze přírůstky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rockcafé Jan Pospíšil a jeho Houseline. V muzeu Montanelli výstava s názvem Who? Why? V Kaštanu cení Unijazzu všechny krásy světa. V Kunzále Praha William Kentridge a The Battle Between Yes and No. V Moravské galerie v Brně Rudolf Sikora a Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, chata, fenomén ve světě moderní architektury. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Štrety, Šimon a Prajsik, fotografie grafiků. V galerii Lázně Liberec, Jiří Černický a Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku, Cesta kolem světa za 80 dní. V Trafogalerii Lucie Rosická a její laundromat, program pro jemné zacházení. Ve Vile Pele se v 6 hodin odpoledne můžete těšit na komentovanou prohlídku s autorem Andrejem Dubravským. V Karpuchina galerii Natálie Pejchová a Stay in Touch. V Meat Factory v galerii Kostka Porzos Lerins a výstava Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Deznici, tam si můžete těšit na Jaromíra 99. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo. Galerie Etc. Art Peter Kalmus, první živý svatý. V Pragovka galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Rumce nad Labem Miroslav Machotka a jeho nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artium Bořislavka výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. V Osmička Humpolec výstava Present Perfect Otisky času v současné keramice. V Kempu Stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. V Novoměstské radnici František Koudelka a jeho výběr z díla. V Depu 2015 v Plzni Jan Lichtenberg Art. V Artoto galerii v Uhelném Mlýně Timo a Bude. A v galerii Rudolfinu v 5 hodin komentovaná pohlídka výstavy Datas, The Data Between the Sovereign. Ve Veletržním paláci Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. No a v galerii Benedikta Rejta v Lounech vernisáž výstavy Františka Kincla a Martina Janíčka. No a na Rádiu 1 vás dnes čeká poměrně tradiční čtvrtek, protože o 12 bude vysílat Jana Kománková, no a od 3 hned po ní až do 6 Standa Zima. Bude tady taky hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám nemůžu říct kdy, ale řeknu vám, že ve 2 hodiny se můžete těšit na rozhovor o novém albu a křtu Prago Union. V 6 hodin pořád Řetězy a lopaty, v 7 hodin CD non-stop, kde zazní Cursor Miners album Inspiracy Theory. V 8 hodin hitparáda Rádia 1, no a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořád Sleep Clubbing s Petrem Soukupem a Janou Kománkovou. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my se jdeme pustit skupiny Brown s jejich
skladbou.

Stále posloucháte Rádio 1, dozněla nám skupina Change Life se skladbou Beyond Control. Teď už americký rodák z Milwaukee, z Wisconsinu, Graham Hunt s jeho novinkou skladbou Waiting for you to come home. Posloucháte?

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90.

0: Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
4: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
5: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Reklama na Radio 1.

0: Je to tak, slyšeli jste správně, to je skutečně soutěž Rádia 1. No a jeden z vás za chvilku vyhraje a pro všechny ostatní to bude pozvánkou na událost Vinná stezka Zámeckým parkem v Průhonicích. Navštivte Vinnou stezku Zámeckým parkem v Průhonicích u Prahy. V sobotu 20. června se od 11 hodin ponese ve znamení přátelské atmosféry, radosti z vína a příjemných rozhovorů s vinaři z Čejkovic, kteří se s vámi podílí o své zkušenosti i příběhy. Degustace vína, stánky s občerstvením, čerstvě praženou kávou, limonádami, to vše v příjemném prostředí přírodního parku s kulisou pohádkového zámku. Více informací, včetně vstupenek, najdete na festivalvina.cz nebo na místě v den akce. No a jak už jsem říkal, jeden z vás za chvilku vyhraje dva vstupy, konkrétně na ten další víkend na sobotu 20. června, dva vstupy na Vinnou stezku Průhonickým parkem. Telefon číslo do našeho studia je 210 323 919, no a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A tentokrát se výhra týká vína, takže ten výherce zároveň ještě musí být starší 18 let. No a už zbývá jenom otázka, ještě nevolejte, telefon je zablokovaný, já ho za chvilku odblokuju, ale odblokuju, až se zeptám. A já se ptám, kolik kilometrů měří vinná stezka v Průhonickém parku? Volat na číslo 210 323 919 můžete právě teď. Tak a máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: No, Pavel, ahoj.
0: Ahoj, Pavle, chceš zopakovat otázku?
1: Asi není třeba.
0: Není třeba. Chci to v kilometrech, zaokrouhleně na kilometry.
1: Šest
0: kilometrů, říkáš to úplně správně. Ty to víš, možná do Průhonického parku chodíš pravidelně. A jestli ne, tak se tam určitě podíváš v sobotu 26. v rámci události Vinná stezka Průhonickým parkem. Právě si hrál dva vstupy. Já ti moc gratuluju. Jenom tě poprosím, vydrž mi ještě chvilku na drátě, řekneme si mimo vysílání více k té výhře.
1: Díky.

CD Nonstop. Za elektrocrossover projektem Curzon Minor se skrýval od počátku milénia britský producent žijící v Berlíně Robert Tapp. Jeho páté album Inspirative Theory z roku 2021 zazní v souvislosti s jeho červnovým vystoupením v klubu 007 na Strahově. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: offerings. Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
5: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
7: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
11: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmonou, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

11 hodin 7 minut, vy posloucháte Rádio 1. Ještě až do 12 hodin tady s vámi bude Jan Marek. Ve 12 mě vystříná Jana Kománková. Nám tady dozněl jeden z tajných péčkových singlů z nové desky Music Fashion Film Charlie XCX, která vyjde 24. července. Hrali jsme si skladbu Playboy Bunny. Teď už britské duo Get Down Services a jejich skladba I Can't Die Like That. Posloucháte Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1. Před reklamou nám tady zněla skladba A la Mala, dobře známý sample, tentokrát v podání španělské rapperky Baby Trix. Teď nám dozněla skupina Do Ear se skladbou Coil, no a teď už britská skupina Westside Cowboy a jejich nejnovější skladba Kickstones v závorce The Boys. Posloucháte? Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1. Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
7: Tati.
8: Co pak?
7: Dívej.
8: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
9: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Je to tak, nám se pomalu blíží 12. hodina, ale ještě než se tak stane, stihneme pár hudebních věcí, ale také samozřejmě druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Je čtvrtek 11. června, svátek slaví všichni Brunové, no a my si teď povíme, kam dnes za kulturou. Kategorie koncerty a tančírny v Kaštanu v scéně Unijazzu 8 hodin vystoupí 42 gramů a Tough Love. V Energy Pub Riegrovy Sady se v 19.30 můžete těšit na křes nového alba projektu Prago Union. A s Katem dnes se může také těšit, těšit ve 2 hodiny na rozhovor na Radiu 1. V Jazzdoku v 9 hodin vystoupí Gabriela Vermelho. V Zachspavu v Plzni v 20.00 skupina Mňága a Žďorp. V Cargo Galerii od 8 Portless a s nimi Totální nasazení. V Bike Jesus, A Burial at Sea, New Haven, Lemon Days a Made by Fire. V čítárně Unijazz od 8 Gibbony odbyla po Britny. No a v Groove Baru v 9:30 vystoupí Vic. Kategorie filmy v kině 35 v 17:30 se můžete těšit na snímek Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, no a od 8 film Soukromý život. V městské knihovně už od 7 promítají Rezavé květy Čestmíra Sušky. V kině Dlabačov v 6 hodin Roméria a v 20:00 Soukromý život. V Edison Film Hub už od 5 Soukromý život a v 19:30 Den odhalení. No a v kině Pilotů 18:40 snímek drama a v 20:30 Den odhalení. Kam dnes do divadla? V divadle v Řeznické v 19:30 a tak tě prosím kníže. V divadle Minor už 6 hodin odpoledne. Dobré ráno, Viktore. Na Jatkách 78 v 19:30 Up and Down. Na lodi Tajemství v 6 hodin divadlo Bratří Formanů a Louky bez hranic. Cirkus Los Animales Fantasticos. V divadle X10 v 19:30 Demonstranti. V Astidu Rubín v 19:30 Asfalt, Asfalt, Asfalt. V Doxu v 19:00 Thin Skin. V divadle v Celetné v 19:30 Cyrano. V Paláci Akropolis se v 19:30 můžete těšit na Mířenku Čechovou a Spitfire Company a jejich baletky. V divadle La Fabrika v 19:30 420 People The Art of Noise. V klubovně Kašpár v 19:30 Vincent. V divadle Komedie v 19:30 Lenka Wagnerová and Company Mystical Self. No a Vodácké centrum v Českých Budějovicích nabídne v 5 hodin odpoledne hru Pradleny. Potom je tady ještě kategorie ostatní v kampusu Hybernská v 7 hodin HIP 4 čítárna uvedení knihy Ondřeje Macla a Artrium Bořislavka v 5 hodin komentovaná prohlídka výstavy Intervaly přítomnosti. No a na Rádiu 1 od 12 Jana Kománková a od 3 až do 6 Standa Zima. Bude tady ještě několik soutěží a taky ve 2 hodiny rozhovor s Prago Union. V 6 hodin pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin zazní CD Nonstop, kde jsme pro vás vybrali album Inspiracy Theory od Cursor Minor. 8 hodin Jerry Žák, Hitparada Rádia 1, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. Žebříček ještě můžete ovlivnit na webu radio1.cz, ale musíte spěchat, protože hlasování zabírá přesně 12 hodin. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad Sleep Clubbing s Petrem Sokupem a Janou Kománkovou. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

0: jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
1: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, poslouchat Rádio 1 z Rejla se jako Vánková, tohle byly Gorillaz a čeká nás Nick Cave z posledního živáku. Velmi stará, slavná skladba Papa Won't Leave You Henry.

Tolik sample text, dneska nebude ani tracklist, protože nefunguje internet, nicméně bude hudba a bude soutěž a bude rozhovor. Tohle je Sada Bonner a Second Face.

Hlavního města Prahy uvádí výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Představuje díla, která vás přimění kriticky zhodnotit vaše názory a postoje. Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach a když jste někomu ublížili svými slovy? Labyrint funguje jako metafora lidského myšlení i životní cesty. Symbolizuje bloudění, odvahu i proměnu. K vidění v GHMP zámek Troja do 29. října. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí a výhrou bude velmi lákavá GHMP memberkarta s celoročním neomezeným vstupem do všech budov Galerie hlavně města Prahy, což znamená do spousty budov plných umění.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: Ekobuf ví.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Pustíme se Carte Bane, teď se nám probilo několik lidí do

e-mailu s tím, že jim vypadává vysílání. Víme, pracuje se na tom. Somehow getting older, melting, wish we'd

Metallica, nevádne závěrečná věc z jejinový desky a pustíme si Fantasy C a jejich cover Black Boys on Mopeds a pak si dáme kulturní servis.

Kulturní servis je tady, začínáme od festivalu, takže Jean Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Rohan Design District, festival architektury, designu a témat současného města v pražském Karlíně a na Rohanském nábřeží. Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále galerie, kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje, Vladimír 518 a Epos 257. Chemistry galerie Bet Orten, tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Meltzer, Kinzel, Hilmar 1968 až 78. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou, v doxu Jiří Petrbok, deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze, přírůstky 2013 až 2015. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, v Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line, v muzeu Montanelli, Huawei, v Kaštanu, scéně to Unijazzu, všechny krásy světa, v Kunsthalle, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora za a proti, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země se slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Trafogalery, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Vila Pelé v 18, komentovaná prohlídka s autorem Andrejem Dubravským. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Meat Factory v galerii Kostka, Porseš, Lerenc, Specter in the Veg. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, galerie Etc. Art, Petr Kalmus, první živý světý. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Day Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machocka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořeslavka, výstava Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Kemp, stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla, Depo 2015, Plzní, Jan Lichtenberg Art. Artotogalerie v Uhelném mlýně, Timo Bude. Galerie Rudolfinum od 17, komentovaná v prohlídce výstavy Datas, The Data and the Sovereign. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Reita v Lounech, vernisáž výstav Františka Kincla a Martina Janíčka. Na rádiu 1 v 18, Řetězy a lopaty, v 19 CD, non-stop dneska, Carson Miner, Inspiracy Theory. Od 8 hit paráda, dneska s bombujem, protože pan inženýr má dovolenou a od 10.99. díl pořadu Sleep Clubbing. A pustíme si Mata Berningera Times of Difficulty.

Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
7: Tahle pravda vrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky, tak hurá na Force.cz.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
11: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
12: Reklama na Radio 1.

Inside původně a Joy Division v téhle verzi od Kramera a Thurston Moore. Posloucháte Radio 1, pustíme si Marka Lanegana.

0: Cotton Clouds na spolupráci Lisa Perryho a The Orb. Posloucháte Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na www.středočeskemuzeum.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
11: Pozor! Začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera z zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Ain't No Sunshine, slavná skladba tentokrát ve verzi od Marka Aitzela a my bychom měli mít od dvou rozhovor s Prago, protože bude večer koncert a do té doby ještě něco lehce zádumčivějšího Lee Show a v podání Sacré Coeur.

trocha old school, Marian Faithful, As Tears Go By. Posloucháte Rádio 1, teď nás čeká Mark William Lloyd Scott Perry Vogue. Rozhovor snad bude, ale nikdo tady není.

Kenny Arcana, francouzská rapperka s synkem Soleil. No, radši se nebudu pokoušet o tu francouzskou výslovnost, abych vám nezpůsobila nějaká trauma. Každopádně na rozhovor zatím nikdo nepřichází, takže si budeme hrát hudbu. Tady jsou The Streets.

krásné společné album Briana Ina, Johna Cale a Empty Frame, to byla titulní starba. Nakonec rozhovor bohužel nebude, nestihne se, takže aspoň informace dneska bude Křesnovýho Alba Pragu.

0: pozvání k 3.6.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potop. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Dozněli do Roots, dneska je to bez tracklistu, ale je to jako za starých dob, prostě buď to slyšíte nebo ne. Pak to navždy zmizí. A to jsou Dustin Vegas, pak Duane Eddy. Ještě stihnem Tortoise, asi snad Uncles a pak už bude čas na stanzimovou směnu a já se tady zjevím večer, protože bude 99. díl pořadu Sleep Clubbing.

třetí novinka. Mosaic Cura featuring Nyka Walls a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

0: Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
6: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
7: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
6: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalí, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Reklama na Radio 1.
17: Závěrečná písnička ode mě je z novýho alba Jarbo, který se jmenuje Sightnings, a tohle je skladba Holy Waters. Naslyšenou večer po 10. hodině s 99. dílem pořadu Sleep Clubbing.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: zastavených prodejnách e-obuv ví.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují jídel.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Hello, hezké odpoledne vám přeje teď už Stanislav Zima. Budeme spolu do 18 hodin, pokud to vydržíte. Já ano. Čeká nás jedna soutěž, předtím ještě také kulturní servis, nebo po ní vlastně kulturní servis. No a taky teď manželská dvojice Mint Julep, neboli Keith a Holly Kenifovi, jejich novinka Next Life.

Tuhletou jemnou hudbu skládá hudebník z Texasu, který se jmenuje Jonathan Thompson. Má už několik alb, které spojují, řekněme, takový sound design s ambientem, s takovou fakt jemnou elektronikou Oppressed by the Line a skladba This Could Be Something z nové desky The Carrington Event. Teďka náš dobře známý Sasha Ring alias Aparát, ovšem ne jeho vlastní věc, projekt Nitráda, Aparát remixoval Fade In Away.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle byl Kubátko, jeho novinka If I Fall, zpívala Karolina Tremko. No a po 5 letech existence udělá sám za sebou tečku festival Artorzo. Letos tedy s podtitulem The Last Dance na hradě Krakovec. Už tento víkend od pátku 12. do neděle 14. června můžete čekat třeba portugalské duo Zimbabum nebo třeba našeho kolegu Josku Sedloně. Nami and the Dancing Wind, anebo třeba taky Clarinet Factory, anebo jako v tomhle případě Marshman, britský DJ.

Soutěž Rádia 1.

0: Tak, máme tady soutěž, která se týká kulturního léta. Je tu tedy další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avantpopovou umělkyni Mary Orcher, zástupce labelu Permanent Vacation a dekmantel zaměřený na hypnotické odstíny House Music Sam Goku, anebo dvojici DJ Brom a Sara Sam. Z československých vod byl z rybníka na stage vyloven MC Gay, Phobia Kid, Tokyo Drift, Pira Boys, Paulina, Krastýna a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. No ale to není všechno, protože teď je tady ta soutěž a vy můžete vyhrát dvakrát lístek na Rosničku, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, crossbody tašku od české značky Brasi, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connect It, a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Tak, ale teďka k dnešní otázce. Na Rosně odehrá svůj Tender Banger set hudebník Sam Goku. No a my se ptáme, na jaké značce mu vyšlo čerstvé EPčko Bliss Drift. Trošku vám napovíme. Dáme vám tady tři možnosti, tak buď na za A Livity Sound, nebo za B Alien Tape, anebo za C Dekmantel Records. Na jaké značce vyšlo jednomu z účinkujících na letošní Rosničce, hudebníkovi Sam Goku, čerstvé EPčko Bliss Drift? Telefon sem k nám je 210-323-919 a já už zavěšuji. Tak, máme někoho už na drátě, evidentně. Tak to vemem. Haló, Rádio 1, máme tam někoho? Tady Standa.
1: Tady Michal.
0: Ahoj Michale.
1: Já to zkusím teda od boku. Já zkusím Bčko Alien Tape.
0: Ne, nikoliv. Není to tenhle ten label.
1: Nevadí.
0: Ale díky, že jsi zavolal. Máme šanci někomu
1: díky dalšímu. Díky za možnost, kde.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak už se nám to trošku zužuje, ten výběr. Tak, koho to máme teď na drátě? Haló, máme tam někoho? Standa u toho?
2: Ahoj Stando, tu Teo.
0: Ahoj Teo.
2: Já si myslím, že to je Dekmantel.
0: Dekmantel. Dekmantel Records. Jo. A já ti tleskám, protože je to skutečně takhle. Tak jo, já ti gratuluju. Máš u nás nejenom ty dva lístky na letošní Rosničku, festival Rosnička, ale i takový ten balíček, který jsme se jmenovali před chvilkou. Tak jo, vydrž mi Teo na drátě, já ti za chviličku sdělím, jak se k té ceně dostaneš. A my si dáme ještě jednu účinkující z Rosničky letos. Tohle je Tokyo Drift.
2: Díky vám.

0: SIHM-ko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím Vicky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox, ST.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete říct v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
9: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
10: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
9: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
14: Dialog. Hradec Králové.
13: Divadlo.
14: Setkání.
13: Naslouchání.
14: Dialog. Hradec Králové.
13: 19. až 26. června.
14: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
13: festivalregiony.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

Tohle nejsou Boards of Canada, i když to tak trošku možná zní. Je to Kid Drama, neboli Damon Kirkham, jinak polovina dvojce Instrumental. Je skladba s názvem Sensational. No, ale Boards of Canada přijdou teď, a to z brusu nový, protože před týdnem vydali konečně po více než dekádě nové album. Tihleti dva bratři, vůbec ne Kanaděni, ale Skoti. To album se jmenuje The World Becomes, pardon, to je název skladby, The World Becomes Flesh, jinak název alba je údernější Inferno. Tohle jsou Boards of Canada.

0: I waited for you this morning.
1: Yeah, where?
2: Tak to byly Boards of Canada z nové desky. No a teď je jeden moc, moc zajímavý producent, který se říká Word Color. Tohle je starší věc, nazvaná I Waited For You This Morning.

0: Kulturní servis.
1: Jo, pojďme na kulturní servis. Dnes je 11. června roku 2026 a já vám nabídnu nějaké tipy, které se budou týkat hudby, filmů, divadel, ještě něco k tomu. A taky nezapomeneme na program Rádia 1 pro dnešní den. Začneme tou hudbou, tak Kaštan, scéna Unijazzu ve 20 hodin a 42 gramů a Tough Love. Energy Pub v Rígrových sadech v 19.30 uvede mistry Prago Union. V Jazzdoku ve 21 hodin čekejte Gabrielu Vermelio. Zachs Pub v Plzni ve 20 hodin vítá Mňágu až Dort. V Cargo Gallery ve 20 hodin Portless a totální nasazení. Bike Jesus si pozval Burial at the Sea, New Heaven, Lemon Days a Made by the Fire. Čítárna Unijazz zve ve 20 hodin na Gibboni od Billa po Britney. A v Groove Baru dnes zahraje DJ Vic. Start ve 21.30. Tak, co kde promítají? V Kině 35 v 17.30 Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. Ve 20 hodin pak Soukromý život. Městská knihovna v Praze v 19 hodin Rezavé květy Čestmíra Sušky. Kino Dlabačov v 18 hodin Romeria. Ve 20 hodin pak Soukromý život. Edison Film Hub v 17 hodin Soukromý život, v 19.30 Den odhalení. A ještě Kino pilotů v 18.40 Drama a ve 20.30 Den odhalení. Provedeme teď takové malé kolečko po divadlech. V divadle Březnické v 19.30 a tak tě prosím, kníže. V divadle Minor představení Dobré ráno, Viktore. Začátek v 18 hodin. Jatka 78 v 19.30 Up and Down. Loď tajemství v 18 hodin. Divadlo Bratří Formanů a Loutky bez hranic. Cirkus Los Animales Fantasticos. Divadlo X10 v 19.30 uvádí hru Demonstranti, v A-studiu Rubín v 19.30 Asfalt, Asfalt, Asfalt. The Skin je název představení, které začne v 19 hodin v Doxu. V divadle v Celetné v 19.30 Cyrano, v Paláci Akropolis v 19.30 Miřenka Čechová a Spitfire Company představení baletky. Dále divadlo La Fabrika v 19.30 420 People Heart of Noise. V klubovně Kašpar v 19.30 Vincenz. V divadle Komedie v 19.30 Lenka Wagnerová and Company Mystical Self. A Vodácké centrum v Českých Budějovicích v 17 hodin uvede Pradleny. No, kdyby vám to nestačilo, tak potom můžete vyrazit třeba do kampusu v Hybernské, kde v 19 hodin začíná Hip for Čítárna Ondřej Macl, uvedení knihy. Artium Bořislavka v 17 hodin zve na komentovanou prohlídku výstavy Intervaly přítomnosti. No a co u nás na Rádiu 1 v 18 hodin Řetězy a lopaty. V 19 hodin CD non-stop dneska Curse Minor a deska Inspiracy Theory. Ve 20 hodin hitparáda Rádia 1, ve 22 hodin Sleep Clubbing. A do Řetězů a lopat vás ještě bude kolébat na vlně 919 FM, ale nejen, protože vysíláme i z Plzně, z Budějovic a jinak různě online. Stanislav Zima. Přeju nadále fajn poslech a za maličkou chvíli moje srdcovka. Tahle slečna opravdu zraje umělecky i produkčně. Na nové desce Líny najdeme krásné věci a ještě trošku tak jako vypiplané o něco víc než na předchozích albech. Tohleto je rodačka z valašského Wrexhamu. Polly McKay alias Art School Girlfriend.

0: Rádia 1.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
6: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Nějak jsem dostal chuť pustit něco už staršího, co jsme dřív hodně pouštěli na Rádiu 1. Tohle to byl Simon Bowring alias Pentatonic a jeho Movements Part 4.
1: Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.
2: Yes.

Těch projektů hudebních, které si říkají The Subjective, je trošku víc. Tohle to je ovšem Clifford Price a James Davidson, neboli Clifford Price není nikdo jiný než Goldie a James Davidson není nikdo jiný než ten jeden z dvojce Ulterior Motive. Tohle byla skladba s názvem Reflection a my teď dáváme prostor The Micronautovi, což je německý producent Stefan Streck a skladba s názvem Headjet.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
8: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Technorap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Berstan a Bal Spacák. www.festivalrosnička.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 14. června u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Reklama na Radio 1.

Tohle byla dvojce Bale a New Age z jejich společného EPčka Back to Earth a skladba Same Beat. No a s novým EPčkem se vytasil i tenhle ten New Yorkčan Machine Drum. Skladba s názvem Fade Away. Jinak posloucháte Rádio 1, Stanislav Zima je s vámi ještě necelou hodinku. Přeju příjemný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzo na Hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzo. The Last Dance, Let's Dance. Na Hradě Krakovec, naposledy. arturzo.cz.
13: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Tohle byl Smetty a jeho Kinetic Momentum. Nicméně české scéně se teď podíváme na zoubek trochu detailněji prostřednictvím novinek Velké sedmy.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu Pokoj 25. Jmenuje se 19.

0: Druhá novinka. Cardo a Dekumanus ve společné písničce Říjen.
1: Obracím oči do sebe.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Jedna reklama.
2: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
3: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
1: Jedna reklama.

Novinka z dílny Flexe, tak jak jsme to, jak jsme ji slyšeli i v tom přehledu v těch nově nasazených věcí do české a slovenské hitparády před chvilkou. Teď už zase ale pro změnu něco staršího, a to skladba Ping Pong od Speedy J.

0: Doznívá nám skladba NGF od legendy house music Josh Winka z labelu Free Range, který vede Jimster.
1: CD Nonstop. Za elektrocrossover projektem Cursor Minor se skrývá od počátku milénia britský producent žijící v Berlíně Robert Tapp. Jeho páté album Inspirative Theory z roku 2021 zazní v souvislosti s jeho červnovým vystoupením v klubu 007 na Strahově. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Teď jsme si dali jednu skladbu z nového, úplně z brusu nového alba britského producenta, který si ukrývá pod přezdívkou Forest Drive West, Joe Baker z Londýna. Jeho nové album se jmenuje Mantis 1920. Vyšlo na holandské značce Delsin, no a po skladbě Circuit vám ještě nabídnu jednu věc, která se už rozjíždí teď, jmenuje se Tensor. Tu se s vámi rozloučím, opatrujte se, za chviličku už lopaty a řetězy a já se vám přihlásím zase za týden. Do té doby, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Čau Kubo, konečně zase spolu.
2: Čau Tome, chtěl jsem říct přesně tohleto samý.
1: No, jak ses měl teda na dovolený?
2: Hele, super no, dovolená jako vyšla podle plánu, chtěli jsme do Dolomit do Itálie, ale bohužel v den odjezdu jsem zjistil, že mám propadlej řidičák, což je v zahraničí kriminál. Tak říkám, pohoda, nebudu řídit, Denča to celý odřídí. Tak se podívala a měla 11 dní propadlej řidičák, takže jsme jeli do Jeseníků. Ale jsem rád, bylo to tam fakt super.
1: S propadlým řidičákem.
2: Jo, tak v Česku to je za nějakou drobnost. Jo. Ale ne, já jsem si to pak jakoby zažádal o nové, oni ti aktivou, jakoby, že máš platný, ale nemáš ještě kartičku, takže ale v zahraničí to samozřejmě neplatí. Ale byli jsme v Jeseníkách. Já jsem tam jezdil s rodičem, když jsem byl malej na lyže, ale je to tam fakt skvělý. Jakože není
1: daleko, ale...
2: No, 2,5-3 hodiny, no. Ale jako Šumperk, Olomouc jsme i jako navštívili, oboje super města. A jako Jeseníky, hory, tak to je bomba. Není tam moc lidí a je super, co se nám tam hrozně líbilo. Že tam prostě nejsou pole. Jak je to chráněná krajinná oblast, tak tam jsou jakoby všude louky mezi lesama, není tam nikde žádný pole. A prostě fakt krása. Takže doporučuji Jeseníky, takovej moc neobjevený kraj, ale doporučuji
1: to. To zní dobře, no.
2: Co ty, jak se směl?
1: Dobrý.
2: Tak super. Co pergola?
1: Dobrý, jo.
2: Dobrá pergola.
1: To stojí. Jako v pohodě. Ještě nějaký detaily, zásuvky zapojuju, elektrikařinu, jo. Kabely jsem natahal.
2: Taky jsem to dělal, no. Nepovedlo se mi to.
1: Tak začneme z ostra.
2: Začnem.
1: Minulý týden jsme se zúčastnili jako kapela Dreamworld koncertů. Kapely Spirit Crusher, headlining, asi nemusí být takhle řečený.
2: Prostě tam taky hráli
1: poslední, ale byla tam kapela Fear of Sin a už z nahrávky jsem prostě tušil, že to bude totální mela.
2: Hrozný diktát.
1: Hrozně brutální, výborný kytarista, úplně, kolik si říkal, že mu je? 19 let, mládí vpřed. No a brutální, no. Vydali vlastně minulý rok EPčko, nebo demo, to mají pojmenovaný Demonstration v roce 2025 u labelu DBNO. A dáme si song Inch by Inch. EPčko je, nebo to demo je třísongový, tohle je prostřední druhý song. A kapela je z Německa, z Kolína nad Rýnem.
2: Jo, je to... Kámoš mi říkal... že to jsou německý Marauder. A je to vlastně možná trošku takový jako pravda.
1: Jako je to takový tvrdší, takový, jako takový víc metal, takový ten novodobý metalcore jako tvrdej, ale tím, že začali prostě intro jako song od Marauder a pak mi kytarista říkal, že by chtěli časem hrát celý song, tak to jako by bylo brutální, takže si to rovnou přiřadil a úplně jsem žasnul, vůbec jsem ani nestihl to jako nějak, že hráli ty Marauder, no.
2: Chtěli to tam prostě takový zařadit, nebo chtěli se zařadit tam, takže
1: výborný.
2: Jako brutální kapela.
1: Takže doporučujem Fear of Sin, vlastně mají asi jenom tohle EPčko, ne?
2: Jo, to vyšlo možná loni už, teď nevím.
1: No.
2: 25?
1: Jo, 25 v říjnu, 28 říjen tuším. A tak jdem na to.
2: Riffy.
1: Fear of Sin, song Inch by Inch.

0: tak to je prostě bomba, no.
1: A ještě k těm Marauder, tak teda nejenom, že hráli to intro, ale vlastně se jmenujou podle toho jednoho songu, že, z té desky. Takže...
0: A teď mě napadlo ještě Marauder včera, teda minulý týden. Hráli v Herefordu, pořádal to kámoš, s kterým hraju s Francem v Gauntlet, ten Marvin. A právě jsem si o tom psal a prej Marauder prostě super týpci, že jako úplně v pohodě, atmosféra, takže to jsem rád, tady. Že občas ty, cože?
1: Neděláte tady.
0: Nedopadlo to, no, oni chtěli nějaký ty, možná časem.
1: A kde jsou nejblíž teď, nevíš?
0: Hele, nevím, oni podle mě tak mají pak Anglii, jako. Že oni právě mají dva koncerty.
1: Herford není moc blízko totiž.
0: To už je skoro v Londýně, no. My jsme tam hráli, než jsme jeli do Londýna, protože to je jakoby skoro jasný. Tam už, no. A takže mě potěšilo, protože tyhle, jako nechci to nějak toho, ale že většinou takový ty legendy.
1: Páprdové.
0: Říkal jim právě o sundávání triček, že prostě to v Německu neto a prej úplně v klidu. A jako zrovna bych typoval, že by zpěvák tričko sundal, takže respektuju tohle a...
1: Vy strejde čvegani z New Yorku.
0: No, ale prej super lidi, no, takže to jsem měl radost, když mi to psal dneska.
1: To je super.
0: Takže my budeme pokračovat legendární kapelou z Ameriky, z Kalifornie, z Orange County. Je to Outspoken, který teď zase mají pár koncertů. Jako nebudu moc originální, pustím song A Light in the Dark z debutový desky A Light in the Dark z roku 92. Je to straight edge hardcore, vyšlo to na New Age Records a Conversion Records v 92. to jsem říkal. A prostě a super. Triko. Mám triko, ale ne na sobě.
1: No, ale máš na sobě něco, co přijde potom.
0: To je pravda. Takže si dáme tuto legendu, to zná si každý, kdo se nějak zajímá o 90-kový hardcore. A myslím si, že právě teď mi přijde, že nový kapely zase jakoby se vracejí k těmhle riffům a prostě k těm 90-kám, no. Že jak ty, no, i ty Fear of Sin, že prostě jsou prostě 90-kový riffy často. Mm-hmm. Takže...
1: Přemýšlím, jestli jsem někdy pouštěl Deconvolution tady.
0: No tak to určitě jo, že jo.
1: No právě nevím.
0: A budou na Evil Festu.
1: Jo, doporučujem Evil Fest, nevíš datum teďka přesně?
0: Hele, 19.7. nebo tak nějak, takhle z třetí víkend v červenci to je.
1: No a my můžeme pozvat rovnou i na další koncert od Evil Production, na Negative Frame.
0: Negative Frame.
1: Chert a Last Encounter.
0: Jo.
1: Na půdě.
0: Na půdě 2.7.
1: 2.7. Taky od Evil Production, takže Evil Fest a tenhle koncert na půdě určitě doporučujem.
0: Červencové okénko, zvací a jdem na ty Outspoken.
1: Jedem.

0: wrap it up.
1: Prostě 90s.
2: Nezvalovka takzvaně.
1: No já se přesunu trošku ke komerčnějším vodám.
2: Konečně kabát.
1: Konečně alkohol.
2: Ty ho teď hráli v Bolce nedávno.
1: No, Bolkafest.
2: Bolkafest.
1: Ježišmarja. Ježišmarja.
2: Taťka si povídal s Ottou Herešem, jsou tam kámoši. Jo.
1: Ty jo, dobrý. Dimitri.
2: No.
1: A jeden prostě.
2: Jako Bolkafest, to je něco.
1: Bolkafest parádní. No, dáme si Slipknot, tak moc k ním nepotřebuji asi říkat. Kapela z Iowa, podle který, když pojmenovali desku vlastně, Iowa, jejich nejlepší album.
2: Já jsem, když jsem byl malej, tak jsem poslouchal Slipknot, Psycho Social a tyhle ty věci. A myslel jsem, že to je Lova. Říkal jsem Slipknot Lova.
1: Tony Lomy. No a já jsem se teďka trošku ponořil víc do těch alb, jako starších samozřejmě. Dáme si pátou studiovku The Grey Chapter z roku 2014. Je to vlastně hodně se tam zrcadlí smrtelný předávkování basáka Paula Greye v roce 2010. Proto se to jmenuje The Grey Chapter. Vlastně jsem teďka zkoumal desku předtím a tuhle. Tadle má takový zajímavý zvuk, trošku teďka se v tom ponořuju jako a čekuju to zvukově a nějak jako producentsky, nebo spíš jako jak jsou ty songy napsaný. A objevuju tam hrozně nových jako takových těch věcí, co jsem třeba přeskakoval, protože vlastně po desce Iowa, tak už mám na každém albu vždycky nějaký oblíbený tracky, ale nemám tam prostě, nemám to jak desku Iowa, že bych prostě si to pustil od začátku do konce a prostě každý song byl mrda. A tady ten song, který se jmenuje Lech, je úplně skvělý. Je strašně jako takový příjemný, jako zajímavý dost tím složením, riffama. Vlastně je to první deska už bez i Joeyho Jordisna. A už je tam vlastně sakra, si nepamatuju ty jména. Jay Weinberg na bicí, který natočil pak 5 desek, tuším.
2: Tyjo, to už je tak dlouho, jo.
1: Jako jo, právě že jo. A je to brutální vlastně bubeník, který hrál i v Bunkru v Liberci, když hrál z Madball. Vlastně si natočil jednu desku z Madball. A pak teďka jsem, nebo takhle, dneska jsem zjistil, že už není v Suicidal Tendencies, kde jsem chtěl říct, že teď hraje v Suicidal Tendencies, ale on na začátku tohle roku skončil v Suicidal, co jsem nevěděl. Takže takhle přeletává.
2: No on, přeletuje. Já myslel, jo, on šel ze Slipknot do Suicidal Tendencies, že jo?
1: Jo. No a vlastně ty to první deska, kde je teda novej bubeník, i basák, Alessandro Venturella a ta deska je super, tady ten song je fakt takovej, že mě, jak jsem teď poslouchal ty songy, co moc neznám, tak jsem si říkal, tohle je vlastně skvělý song. Tak si ho dáme, protože...
2: Nevyměnili se oni nějak jako s tím bubeníkem ze Suicidal Tendencies?
1: No
2: jak
1: jasný.
2: To bylo? Jo, no, prohodili se, že jo?
1: No on tam ten brutální, jak je teďka prostě ve Slipknot, ale ještě nenáhrál...
2: Weinberg!
1: Vlastně... Ne. Ne, teďka, co je ve Slipknot vlastně, bubeník, tak vlastně ještě nenatočil tu desku, že jo? No, teď si nespomenu na jméno.
2: To nevadí. Dáme.
1: Tak dáme Slipknot, song Lech.
2: Aspoň to není lež, když jakoby neřekneš jiný jméno, přesně. Což jsem udělal já vlastně.
1: To můžu nějaký říct, jako by to tady tak splnilo tu tradici.
2: Takže Slipknot. I know!

0: Prostě Slipknot, no, takový.
1: Ten konec si upravil moc pěkně, jako by to možná bylo lepší. Takže Slipknot.
0: Čas letí, co?
1: K těm mám zvlášť.

0: No tak jo, tak jdeme dál. Jako Slipknot měli vždycky dobrý snare, se dá říct.
1: Jo, tak jako vždycky to bylo bubenicky by dobrý, no.
0: Ale nemají na snare kapely, co přijde teď. Outta Pocket, Bay Area, Beatdown Hardcore. To je vlastně taky tragédie. Tragédie, ta kapela je super, ale vlastně v roce, myslím, že 2023-2024 zemřel jejich kytarista. Bylo mu asi 25. A oni se rozhodli pokračovat dál i přes tuhle tragédii v kapele a od té doby je to ještě brutálnější a uctívají jeho památku tvrdostí jejich hudby. Ale ten snare, to je na každý hrávce jako jiný, ale vždycky brutální. Já si vždycky pustím nějaký mix, začne něco hrát, říkám si, tyjo, tak tenhle snare, co to je, pojám se, Outta Pocket, prostě vždycky. A nevím, kdo to dělá, vlastně jsem ani neskoumal, kdo jim dělá ty nahrávky, ale prostě...
2: Co je za rok, tady to?
0: Tohle z posledního 2025, song se jmenuje Pray for Salvation a je to z EPčka Your Last Breath z roku 25. A prostě teď tu kapelu jedu docela dost, no, je to... Prostě je to ten beatdown, ale ne, prostě ten evropský, je to prostě ten beatdown hardcore. Hrozně tvrdý, podle mě.
2: Prostě normálně nahraný bubny.
0: Prostě normálně nahraný bubny.
2: Prostě normálně hraješ na nástroje.
0: Aparáty, normálně máš kytaru a kabel normálně do zesilovače a tu do boxu, ten zesilovač. A prostě jako, teď byli v Evropě vlastně nějaký z Hold My Own a hrali nějaký německý koncerty. Takže tuhle kapelu teď hodně poslouchám, tohle je jejich poslední počin z roku 25 a snad je někdy uvidím, no. Chtěl jsem je do Německa, ale prostě nezvládám nic. Takže to zdáme teď.
2: Song to vzdáme, for... nebo to si to, dáme?
0: To dáme, Pray for Salvation, první song CPčka. Jdem na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník.

0: taková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky, tak hurá na force.cz.
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: Vychází nová revue prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
6: Tati.
7: Co pak?
6: Dívej.
7: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
8: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Reklama na Radio 1.
11: No, tak snare jako brutální, no.
12: Celkově brutální,
11: to dobrý,
12: no.
11: Ten začátek
12: trošku.
11: Sabatovský super, jak do toho začne jenom vrm, vrm, vrm. Tak super. No já zůstanu docela u brutality. No nebudou to brutality, no privel, který jsme tady pouštěli podle mě už všechny songy, co vydali.
12: Škoda.
11: Já myslím kapelu Mortification.
12: Ty krásu.
11: Song Terminate Damnation. Je to australská křesťanská death metalová kapela, která vznikla v roce 90. A za mého období v církvi, tak jsem mohl tyhle ty kapely poslouchat, protože byly křesťanský. A vlastně teď jsem se k tomu vrátil, dáme si song, už jsem vlastně říkal, Terminate Damnation, který je z desky z roku 92, Scrolls of the Megaloth. A to, když jsem slyšel, tak jsem teda, prostě v té době jsem nedokázal chápat, že je to křesťanský, ale tím, že jsem to mohl poslouchat, tak prostě za mě to byla strašná bomba. Samozřejmě klipy na třeba song Scrolls of the Megaloth, prostě na skalách, jenom vlající vlasy, extrémní death metal. Vyšlo to na mý čtvrtý narozeniny, 28. srpna 92.
12: Tak jsi to hned dal.
11: No a je to jakoby samozřejmě jedna z nejextrémnějších kapel křesťanských, co jsou jako na světě vůbec. A obecně to má jedny z nejbrutálnějších vokálů vlastně, co existují jako v death metalu, což je vlastně docela dost hustý. A tenhle song má přes 6 minut a není to měkký teda. Jsou tři, basák teda growluje a jedou.
12: Tyjo, teď jsem si vzpomněl na kapelu Crimson Moonlight, myslím si to, ne? Křesťanský no. Black metal, ale hrozná petelice.
11: Ještě znám. To je víc takovej norský black metal. To možná pustím jindy. Jmenuje se to Horde. Song,
12: to
11: album Helik Usvart. A to je vlastně křesťanský black metal. To se tomu říkalo unblack metal.
12: Jo, unblack metal, no.
11: A to je velká špína, no. A to je teda hodně hustý. Takže příště si dáme
12: křesťanské black metaly.
11: Křesťanské věci, ale tady kapelu Mortification teda doporučuji. Teď jsem jí chtěl vydražit kazetu Scrolls of the Megaloth na Vintidu, teda vydražit, jsem to řekl.
12: Koupit.
11: To je zas aukro. Ale bohužel byla prasklá, prej je zalepená, ale Přemýšlím, nechce se mi moc kupovat, když je jakoby, jak už je ta kazeta poničená, jak je to blbý, no.
12: Ještě, když stojí 15 tisíc.
11: To ne, to právě byla za dobrý jako peníze. Týpek rozprodával VHSky s jejich živákama a takovýhle věci.
12: Mm-hmm.
11: Takže asi se odvrátil od Ježíše Krista. Takže
12: prodává.
11: Mortification.

0: Prostě typický křesťanství.
1: Prostě pohoda.
0: Jako začátek ty vokály, tak to prostě podle nahráli v kostele, tam ten reverb kostelní.
1: No. On je v Libereckém.
0: Libereckým.
1: Nějakým.
0: Tyjo, tam se dělá nějaký. Jak se jmenuje ten festival Liberec, co dělá v tom kostele? Kukoli, nebo tak nějak?
1: To nevím.
0: Tak tam asi.
1: No, takže to je rok 92, Mortification, k tomu vlastně australská death metalová křesťanská scéna byla docela rozjetá, protože tam tuď byla ještě kapela Metanoia, kterou jsem taky tady pouštěl už, to už si pamatuju, ale Mortification ne. Takže jsem to dnes napravil, tak co tam máš dál?
0: No, rok 92.
1: Tak paráda.
0: To pěkně navazuje na další věc, že v roce 92 vyšlo podle mě jedno z nejlepších jako alb v historii hardcoreu.
1: Jsi se narodil prostě.
0: Ne, to až o 4 roky později. Ne, ale vyšlo jedno z nejlepších alb hardcoreu podle mě. Alpha Omega od Chromex. A teď nedávno, minulý týden, vyšel novej song od Chromex. Jmenuje se Wired for Chaos.
1: Vyšel včera?
0: No minulý týden někdy, ne? Aha. Nebo včera.
1: Já se ptám, jakže vyšel včera, no jak minulý týden? Ne, je to možný, já nevím, já se ptám, kde mě, ale že říkal, že včera, tak jsem právě, teda...
0: Minulý týden, ne?
1: Jo, a jo!
0: No a jako ten song mi přijde dost poho, samozřejmě to není Alfa Omega. Na Alfa Omega já vlastně myslel, hrozně dlouho jsem myslel, že zpívá Harley Flanagan na Alfa Omega. A tam zpívá John Joseph.
1: To jsme řešili, no, já jsem taky v tom byl zmatený.
0: Přišlo mi to, že to je, já nevím, proč jsem si to myslel, ale je to John Joseph, hodně jakoby kontroverzní kapela, když se na Wikipedii podíváte na seznam členů.
1: Na aukru.
0: Tak musíte normálně scrollovat, abyste proskrolovali celý seznam členů, takže
1: to tam měnilo, no,
0: super blázínci z New Yorku, ale jako Best Wishy se taky podle mě super.
1: A dopad na scénu hardkorovou, takovou metalovější.
0: A na Spirit Crusher.
1: Tak je hodně znatelný a určitě nezanadmatelný.
0: A prostě Alfa Omega fakt jako nejlepší rifáže.
1: Je to prostě Alfa Omega hardcore.
0: No, Alfa Omega hardcore se dá říct. A my si dáme teda novej song, Wired for Chaos.
1: Který se jmenuje ten dokument, ne, myslím.
0: Tak se jmenuje ten dokument, který je teda podle mě super, no, že tam můžete pochopit Harleyho Flanagana trošku, kdo jakoby jenom zná jeho kontroverzní stránku, tak...
1: Je to dobrý. Cenil jsem, jak tam jamovali s Flím.
0: Jo. Oni pají podobně, že jo?
1: Jakoby jo, no. Já jsem teď koukal na ten dokument s těma Red Hotama o tom prvním kytaristovi.
0: Hele Slovakovi.
1: A bylo to vlastně hustý, protože tam na konci je ještě ten, je Frušante.
0: Aha.
1: A vlastně mluví, že ho strašně ovlivnil vlastně ten...
0: Hillel Slovak.
1: Ten Hillel. Je to docela v pohodě, no. Je to zajímavý, jako je ta kapela taky docela blázínkovaná.
0: Jo, tak radši vrste... Taková moje hrozně oblíbená kapela jakoby z těch velkých kapel, že jako ty jsem měl Frušan toho naprosto miluju solovou tvorbu, nejlepší věc a Red Hoti
1: vlastně
0: mě baví všechno.
1: Já jsem vlastně přemýšlel, že ty Red Hoti, že vlastně jak strašně obrovská kapela, to je ten mainstream a vlastně pop, dá se říct, tak je to prostě popová kapela. Tak i když třeba udělali, nebo Californication je výborná deska, mám hodně oblíbených desek, teda songů od Red Hotů, ale vlastně se držej furt toho svýho a i když je to třeba nebaví, tak nikdy jakoby neodešli z takového toho svýho, že by začali hrát úplný jakoby nějaký nesmyslný jakoby popový věci a jedou si tu svoje. Ono teda ty první funkový věci, co...
0: To je jaký brutální.
1: To je teda bláznovina, jakoby to je šaškárna, to tam hrajou jakoby nějaký úplně první live.
0: To bylo super. S tím Hillelem Slovakem, jo.
1: Tak to bylo vlastně jako docela legrační, jako,
0: ale jako, ale vlastně taky mě to jako baví, no.
1: Jedou si to svý a vlastně nebylo to tím mainstreamem tak, že by si je někdo vzal a řekl, teď pojďte udělat prostě brutální, nevím, polotaneční vlastně desku, ale vždycky to bylo prostě, byla kytarovka, když to řeknu. Bylo,
0: jo,
1: to
0: jako
1: vlastně v pohodě.
0: Hrozně unikátní kapela za mě, jako, že furt jedou to svoje a nikdo nehraje stejně jako oni.
1: Jasně, no.
0: A prostě po příchodu Johna Frušanteho, který tam vložil své srdce, to prostě bouchlo a teď tam je zpátky a doufám, že... Já jsem je s ním nikdy neviděl, jsem je viděl dvakrát.
1: S Navarem.
0: Ne, s Joshem Klinghoferem jsem je viděl.
1: Aha, tak tam byl ještě takhle, jo.
0: Jo, ten tam... Teď...
1: Tak Navaro tam byl taky, ne?
0: Byl? No, ten tam byl chvilku.
1: Jo, ten ani netočil, ne? Ten jenom naživo.
0: Hele, možná jednu... Ty jo, teď nevím, jestli jednu disku nehrál, ale Josh Klinghofer tam byl a brutální kytarista taky. Frušanteho vzor, takže hráli dost podobně. Ale teď si dáme ty Chromex teda, který jsou taky z Ameriky, jako Red Hot Chili Peppers.
1: Z Ameriky, jo, no.
0: Tak, no.
1: Jsou tak, taky z tady toho světa, stejně.
0: Přesně, jak taky je můžete potkat, chodit někde po chodníku, takže jdeme na to.

Tak, to byly Chromex. Já tady dám prostě první pop-punk metalcore A Day to Remember. To, když vyšlo tohle 2007, rok před mojí maturitou. Neuvěřitelná bomba, tahle deska. Dáme si... nemusíme si moc dlouho představovat. Budou i na Rock for People. Nebo jsou na Rock for People. A dáme si teda, kapela vznikla v roce 2003 v Ocale na Floridě a my si dáme z desky 2.7 For Those Who Have Heart song Speak of the Devil, který má parádní refrén. Je to úplně skvělý, miloval jsem to, protože ty shows byly brutální HCčko, jenom stage divey, extrémní bordel a do toho strašně melodický zpěvy. Tak jedem A Day to Remember, stará deska 2.7.

0: Tak jo, takže my se blížíme hodně rychle ke konci. Poslední song, Have Heart, nemusím restovat, rok 2008. Songs to Scream at the Sun, legendární deska.
1: Co máš za triko, Kubo?
0: Mám triko Have Heart, Boston Straight Edge.
1: Je to ono, to překvapení, kvůli kterému jste mohli volat soutěže o lístky, ale nikdo nedovolal. Nikdo nedovolal.
0: Song the Same Sun, skvělý texty, emoce, tohle je song z pohledu jakoby syna na otce. Mrkněte na to a my se loučíme. Čau.
1: Čau.

0: jedno.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
6: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rýgrových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
7: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
8: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
9: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
8: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
11: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
12: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
13: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tu čtvrtek 19. hodina a s tím také pravidelný pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dneska s britským crossover elektronickým projektem Cursor Minor a bude znít jeho páté album Inspiracy Theory, které vyšlo v roce 2021 přes jeho Bandcamp. My si tohodle hudebníka, producenta z Británie vlastním jménem Robert Tubbs aka Cursor Minor nabízíme do CD Nonstopu nepoprvé, tentokrát hlavně v souvislosti s jeho blížícím se vystoupením zde v Praze, a to už příští týden ve čtvrtek 19. května vystoupí klubu 007 na Strahově. Svou hudební tvorbu začal už v 90. letech, kdy Robert Tubbs fungoval v městečku Salzy jako producent i hráč v různých kapelách. Nahrávali, myslím, že v kytarových experimentálních různých new wave, synthpopových a avantgardních kapelách. Jeho první takový demo nahrávka vznikla v roce 2000 pod názvem Raw Material. Přes jeho, myslím, že sajtu, ale jako jeho oficiální první album vyšlo až o dva roky později deska Explosive Peace of Mind. A to pro prestižní indie label Low Recordings, Jonathaie, kde vydávali spoustu zajímavých kapel. A to byl třeba projekt Rotko, který ostatně spolupracoval třeba i na desce zde s Fortet producentem Richard Thomas, Luke Vibert nebo Susumu Yokota či Red Snapper. Každopádně Cursor Minor se na značku Low Recordings pak navrací o další dva roky později album Play God a o další dva roky dalším třetím už studovým albem Dance Floor, který doprovázel i single Hair of the Dog či Spaz Factor. Poté odchází z tohle britského vydavatelství a v jeho tvorbu najdete na různých i menších labelech jako Seed Records, Combat či také Uncharted Audio, kde po spolupráci se Cybergem z roku 2007 vydává své pak čtvrté studiové album po čtyřech odmlky Requires Attention. Ostatně z téhle desky si můžete pamatovat single jako Shaken Heavens nebo Luna. Jeho crossover styl sahá od klubových acid elektrobasových melodií až po experimentální new wave synthpopové věci i avantgardní abstraktně hlukové kompozice, takže velmi různorodá tvorba, která ostatně bude znít i naživo už příští týden ve čtvrtek 19. června v klubu 007, kde si myslím, že to bude ještě více tanečnější a plné různých beatů a acid riffů či punkového až takového projevu. Doplním, že jeho poslední album právě deska Inspiracy Theory vyšla po 11 leté odmlce v roce 2021 přes jeho Bandcamp. Dá si říct, že mezi tím se moc hudebně Robert Tubbs a Cursor Minor neobjevoval. Vyšlo pouze Gasman EP v roce 2016 či Vampire Acid EP na značce Bleeper v roce 2018. A možná ta odmlka v té minulé dekádě byla způsobená i tím, že se stěhoval z Británie do Berlína, kde vlastně funguje už od roku 2015 a vyvíjí jízdné syntezátory a zvukové efekty pro různé firmy. Tahle ta jeho poslední deska Inspiracy Theory nabízí celkově 14 nahrávek právě na poli elektro crossover zvuku, kde zní i kytarové nahrávky. Doufejme, že příští týden do Prahy přiveze svůj už nový materiál a doplním ještě, že jeho nejnovější vydání byla série dystopických elektronických e-tronů Apocalypse Incorporated. Každopádně Cursor Minor, ta ten britský už legendární producent jménem Robert Tubbs vlastním naživo příští týden v klubu Sedmička na Strahově. Teď už na Rádu 1 v jeho páté desce Inspiracy Theory z roku 2021 vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop. The evening alert, the dawn all clear. Part of London is light.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Tak, posloucháte Rádio 1 a posloucháte pořad Hitparáda, kterou standardně uvádí kolega Jerry Žák, ale ten vyvez teďkon rodinu do světa. Tak tímto ho zdravím do Porta a zároveň mám vyřídit pozdravy od něj pro vás. Dnes je čtvrtek 11. června, pokud posloucháte první podání Hitparády, a nebo neděle 14. pokud posloucháte dopolední reprízu. Standardně tu pro vás máme 5 novinek, co nám vybrali chlapci v produkci a 15 míst v žebříčku, tak jak jste pro ně hlasovali vy, posluchači Rádia 1 skrze internetové stránky Rádia 1. No, nebudeme s tím otálet a půjdeme se podívat hned na novinku číslo 1. Jelikož 26. června vychází na studio Barnus deska pojmenovaná Turn Up a mají na svědomí britský producent Derwin Shelkler aka Gold Panda, tak si z ní dáme první uvolněný single, který se jmenuje Ding the Motors. No, myslím si, že ke Gold Pandovi toho není potřeba moc dodávat, jenom a pro připomenutí, deska Turn Up je 6. jeho řadovou deskou, když do ní započítáme teda i DJ Kicks Mix, a tady je první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tak to bylo jízda odhadem na 140 BPM, no a my se posuneme teď z britských ostrovů do Spojených států severoamerických za kapelou Weezer, kapela Weezer, která se dala dohromady v roce 1992 a jestli se nepletu, tak první album bylo Blue album v roce 1994, no a od té doby nás tady zásobují spoustou nahrávek, která je postupně, si myslím, že víc než zdomácněly tady na frekvencích Rádia 1. No a jelikož 21. srpna by mělo být na Reprise, respektive na Warnerech, nové The Gold album, tak toto 20. studiové album od Weezer už ukazuje některé své silnější stránky a my tady máme dokonce už druhý single, který z něj vydali, a to konkrétně We Might As Well We Be Stranger spolu s Carly Hansmanem a Xandym Chamesem z Wednesday. No a myslím si, že u této skladby, respektive u celého alba, co jsem slyšel, tak Pitch Control doprava.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak jsme se podívali z Vízra do Spojených států a zase se vrátíme na evropský kontinent, respektive na britské ostrovy za The Wave a jejich Jungle. Londýnské trio vydalo již druhý single z chystaného alba Sunshine, které by mělo jít 14. srpna. Tento track konkrétně Jungle The Wave je postavené na silných vokalech Lydie Kito a když se podíváte na videoklip, tak byl natáčený v Jižní Americe, jestli se nepletu, na jeden záběr. Asi je to v módě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak to byl výlet do Londýna za Jungle a my tam ještě chvilku zůstaneme, protože čtvrtá novinka je opět z Londýna a jedná se o Caro Jocelyn Delevingne, která je vlastně taková genderfluid osoba, ale budeme mluvit jako o ní. Je to modelka, herečka a zároveň dokonce vydal i svůj hudební debut, dvojsingle I've Great Out of My Head, který vyšel 29. května na Warner. Spoluproducentem je BJ Barton, známý spíš spoluprácí s Bon Iver nebo Charlie XCX, z Nine Inch Nails a se spoustou dalších věcí. My si právě z toho dvojsinglu pustíme věc a nasadíme Out of My Head, a kdybyste náhodou se nudili 22. nebo 23. června v Los Angeles, tak můžete zajít do Mansonic Lounge, kde bude vystupovat.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Ostrý konec od Karech Delaven a my jdeme na novinku číslo 5. Tam se nachází trojice z Paříže, francouzsko-alžířský kolektiv Acid Arab, kteří ohlásili již čtvrté řadové album Resonance, které by mělo vyjít 19. června, jestli se nepletu, a z něj už tady máme taky druhý single Jasmín a Šlam, který vytvořili společně s Wailem a KM, nezávislým umělcem z Damašku. Jehož Electro Charby čerpá z lidových tradic Levanty a track je popisován jako naléhavá a politicky nabitá anthéma. Seriózní melodrama Acid Arab samozřejmě jede na taneční scéně. No a pokud vy se budete toulat třeba 16. července někde v Bulharsku, tak jestli se nepletu, tak oni tam budou vystupovat v Plovdivu. To by mohlo být zábavný.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Novinky jsou za námi a jdeme dál. Dnes se dostaneme k hlavnímu žebříčku, tak si standardně vypíchneme pár kulturních akcí, které nás čekají v blízké době. Pokud posloucháte ve čtvrtek první podání, tak věřte, že můžete ještě vyrazit do Arelu 7 na Košín. Potom 13. června Fat Freddy's Drop v Arše Plus. 13. a 14. června Respect Festival Open Air na Štvanici. 15. června Shelter v Cargo Galerii. 15. června zároveň Agriculture v Back Jesus. 17. června Emanuel Perrin a Šimanský Valkobodratský punktu. 17. června zároveň David Byrne v Auto Univerzum. 18. června Mark DeMarco ve Fórum Karlín. Pak tady máme 19. až 21. června Metronom Festival v Letňanech, Nick Cave, Sting a spousta dalších. Zároveň, kdybyste byli spíš na nějaké, jak bych to řekl, ostřejší věci, tak můžete vyrazit do Modré Opice, kde bude Rabbit of the Death Volume 3. Tam bude třeba vystupovat kapela Kryptor. Nebo jestli jsem koukal správně, jak Messy of Matt, Ludra a další. Podívejte se na internet, zjistíte si víc. Když si dáme ještě koncerty, co máme do konce školního roku, tak zjistíme, že 22. června Aldous Harding v Roxy, 24. června v O2 aréně vystoupí Duran Duran. Zároveň 24. Man I Trust v Roxy, 25. mám to v Arše, 26. až 27. máme festival Rosnička ve Svitavách. Nejlepší festival ze všech festivalů, který jsou ve Svitavách. Zároveň 26. až 28. Mighty Sounds v Táboře, 27. června nám vystoupí Westmanové v Meat Factory. No a pak tady budou prázdniny a roztrhne se pytel s festivaly, akcemi a různými veselostmi. Já jsem trochu smutný, jelikož 15. června budou tady Kraftwerk ve Fóru Karlín a pokud se nic nestane, tak já tady nebudu. Takže pokud tam půjdete, tak si dvakrát houpněte hlavou za mě. Já se pojedu podívat třeba na Tour de France. Pokud chcete, podívejte se na stránky Rádio 1 nebo na nějaké jiné kulturní vyhledáváče. Osobně doporučuji protišedi.cz/koncerty, kde obvykle čerpám i já motivaci. No a my se podíváme na 15. pozici. Na 15. pozici je novinka postupující z minulého týdne a minulý týden mezi novinkami se nám tu zapsaly i věc pojmenovaná Party Unit Special Unit Party Dozen, co jedná se o dvojici ze Sydney, Christy Tuckle a Jonathan Bucklett, kteří nedávno podepsali smlouvu se City Slang a vydali právě první single z nové desky, která nás čeká a vám se evidentně minulý týden líbila, tak si připomeneme.

0: To byla dvojice od podlahy. Respektive ještě nám doznívá ten jejich kus Special Unit Party Dozen. No a my jdeme na pozici číslo 14. Druhý týden se regulárně drží v hitparádě She's Green s kusem pojmenovaným Empty House. Jedná se o minneapolský pětičlenný projekt, který vydal teďkon EPčko Swole Tile, která vyšla právě teďkon na Photo Finish Records. No a toto, tam je zajímavost, že toto album produkoval Sonny Di Perry, člověk, který je známý z toho, že produkuje a spolupracuje s Dive a se spoustou dalších zajímavých jmén.
1: One, two, three.

No a my ze 14 jdeme zase o stupeň výš. Minulý týden 15. pozice, celkově 3 týdny v hitparádě, to je Ella Thompson a její Promise to Keep. Ella Thompson, bývalá členka kapely Bamboo, jestli se nepletu, z Melbourne, z Austrálie. Její hudební styl můžete posoudit sami, já bych to nazval nějakým retro soulem nebo defunk revivalem.

No a jdeme zase o jednu dál, a to konkrétně na 12. Tam nám po 4 týdnech spadly z desítky ještě kníkep trojice irských hiphopových nacionalistů z Belfastu v severní, no samozřejmě v severním Irsku, kteří si tentokrát přivzali na spolupráci Kate Tempest na ke skladbě Irish Goodbye. No a když se v následujících dnech budete toulat po Itálii, tak nemůžete narazit, protože zrovna jedou túru po Itálii. Myslím si, že by to bylo veselý si za ně zajít.

Pardon. A my jdeme zase o stupínek výš. Na 11. tam spadli z 8. pozice Dead Cab for Cutie, chlapíci z Washingtonu, kteří rozeznívají své struné a šestivé nástroje už přes 25 let, konkrétně mají za sebou už i 15 řadových desek. No a ta poslední, která je tady, tak se jmenuje I Built You Tower a vyšla 5. června. No, my tu znímáme Punching the Flowers.

No a na kulaté desíce se nachází dvojice z Velké Británie, Fuckers konkrétně, se svým EP, které bylo vydáno 27. března a kusu číslo 3 Butterflies. Celkového tady máme 6 týdnů, minulý týden byly 14. a trošku si povyskočili na desítku.

0: Na deváté pozici se nachází sourozenecká dvojice Overmanů, velší bratři Tom a Ed Russellovi, kteří budou vydávat v srpnu Pure Division svou druhou albovou desku. Vy jste minulý týden z novinek vytáhli nejzmíněvanou devátou pozici. No a co si ještě k ním říct, letos by se měli ukázat v Brně na Pompmese.
1: 91,9 MHz.
2: Přesně.

No, aby jsme došli, tak look up over mono. Devátá pozice, my jdeme o stupínek výše na osmičce, minulý týden sedmý, celkově sedm týdnů v hitparadě, jsou drženi vašimi hlasy, Sowax, dvojice z Chentu, bratři David and Steven Develovovi a jejich ansábl přátel, kteří jezdí s nimi a tvoří takovou hodně, hodně veselou kupu. Chlapci vystupují jako DJové, jako kapela, jako producenti, remixují, dělají prostě úplně všechno a myslím si, že úplně všechno jim jde. Takže i pobyt v hitparádě si vytáhli až na 7 týdnů. Sowax, Perfect Are We Are Not a 8. pozice.

nejdelší věc, kterou tady máme v Hitprádě. No a jestli nepostoupí na první pozici, tak to byla píseň Labutí od dvojice s kolektivem Souwax. My jdeme ale na sedmou pozici, celkově 4 týdny v Hitprádě. Minulý týden 13, teďkon 7, Lamb Chop. A věc pojmenovaná Weekend. Parta pod patronátem frontmana Kurta Wagnera, kterou jste mohli vidět loni v Praze, jestli se nepletu, ale když tak mě nekamenujte.

No a my jdeme pro změnu na šestou pozici. Minulý týden pátý, tentokrát šestý a celkově 7 týdnů. Takže podobná věc jako u Solvax, pokud příští týden nebude první, tak je to eponymní kus v tomto prání od Kurta Weila. Čas je to blít. Kurta Weila, o něm jste průběžně slyšeli asi úplně všechno. A tak si jenom připomeneme, že 2. září bude vystupovat v Praze.

Courtois je za námi a my jdeme na pětku. Ten si právě prohodil na páté pozici místo z Future Islands, který jsou tady už taktéž 7 týdnů. Tenhle ten čtyřčlenný ansámbl z Baltimoru, kam se přestěhoval chvilku po vzniku v roce 2008. Teda po vzniku v roce 2006, se v roce 2008 přestěhoval do Baltimoru ze Severní Karolíny, no a my tu máme jejich letní cejdáček Find Love.

Future Iceland za námi a my se posuneme zase o jednu pozici výše, konkrétně na Bramborovou. Minulý týden byli pátí, tentokrát čtvrtí, celkově čtyři týdny v hitparádě a máme tady skotskou bratrskou dvojici Michael Sanderson a Marcus Owen, Boards of Canada, takže si s ansáblem jejich přátel se dávají dohromady a my si můžeme vyposlechnout krásné plochy v skladbě pojmenované Tape 5.

Tape 05 a Boards of Canada na čtvrté pozici po 5 týdnech v hitparádě. My tu máme teď pár povinností, které je potřeba dát dokupy. Že některým z vás by mohli i na následující chvilky udělat radost. Jelikož si připomeneme, že hlasování do hitparády Rádia 1 je čistě ve vašich rukou a vaše ruce, když dáte na klávesnici a připojíte se k internetovým stránkám Rádia 1 www.radio1.cz, tak pod sekcí hitparáda, když se přihlásíte, tak můžete hlasovat. A když budete hlasovat, tak občas budete vylosováni a tři vylosovaní hlasující obdrží pro tento týden lístky na Hell Yes Festival 2026, který se koná

2026. No a vy, co jste své jméno neslyšeli, tak nebuďte smutní, protože příště tři vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding, která vystoupí 22. června v klubu Ruxy. A to asi stojí taky za to. Samozřejmě můžete na stránkách Rádia 1 hlasovat i pro sesterský pořad Velká sedma chlapcům do úterního večera. No a jelikož máme drobnou chvilku, tak bychom si mohli dát jeden starší krátký kus. A jelikož jsem se těšil, že se budu podívat na Košín a na Garbage a nešel jsem nikam, tak jsem si vytáhnul před dnešku první desku Garbage pojmenovanou G, jestli se nepletu, z roku 1995, a úplně závěrečná skladba byla Milk. Tak schválně, jestli si z vás někdo na ní vzpomene.

lidí byla tenkrát povedena, že když jsem mi slyšel poprvé, tak mi spadla čelist. No, ale to už je historie. My se podíváme na aktuální dění. Na třetí pozici tady máme skotskou dvojici Arab Strap a jejich věc You z desky pojmenované Half of Steels, která by měla vyjít 4. září tohoto roku. Celkově máme 2 týdny v hitparádě, minulý týden byli druzí, no, spadli na trojku.

Dvojice Arab Strap, která byla minulý týden druhá, tento týden je třetí a byla vystřídána na druhé pozici taktéž dvojicí, a to konkrétně Kyoto. Dvojice, která se nám tady ukázala, jestli se napletu, na začátku letošního roku na... No teď mi to vypadlo, jak se jmenuje ta loď, kde byl ten koncert, no ale vy jste to, co jste tam byli, tak můžete zvednout pravou ruku a říct název Cargo Gallery, protože tam to bylo a my tu máme věc po jménu Warpaint, která se nachází, jestli se nepletu, na albu Black Salt.

Mně už dochází motivace, což znamená, že tady máme první místo a jelikož už je tam šestý týden za sebou dvojice Massive Attack, teda respektive spolupráce Massive Attack a Toma Vejce, Boots on the Ground, tak asi není co k tomu dodat.

První místo za námi, ale to ještě není všechno, ještě si dáme velmi rychlou a velmi drobnou rekapitulaci a nastoupíme u nasazené novinky číslo 1, kde se nachází Gold Panda a Ding the Motor. Novinku číslo 2 pro tento týden zařídili Weezer ve spolupráci s dvojicí z Wednesday. We might as well be strangers. We might as well be strangers. Something came along and changed. Novinka číslo 3, Jungle a The Wave. Čtvrtá novinka, britská binární stále ještě dívka Cara Delevingne, herečka a jinak umělkyně se nám rozespívala ve věci Out of My Head. Novinka číslo 5, veselá trojice z Francie, Acid Arab a spolupráce s Vaikal Alkali, Jasmine Alassam. Pak to máme klasický žebříček, 15. pozice, Party Dozen a Special Unit. Na 14. pozici vynesly vaše hlasy She's Green se skladbou Empty House. Třináctku od vás nafasovala na tento týden Ella Thompson, Promise to Keep. Na dvanáctce se umístili irští nacionalští repeři Kneecap ve spolupráci s Kate Tempest Irish Goodbye. Her pain followed us like bad weather. It's raining indoors again. Come home and find her walking through walls again. Semi-conscious on the bathroom floor. I'm on first name terms of the crisis. Na jedenáctce zaparkovali Dead Cab for Cutie a Punching the Flowers. Desítka tento týden patří Butterflies. Devítku si přivlastnili Overmono a Look Up. Osmá pozice je přisouzená Soulwax a jejich Perfect Are We Not.

Bronzový, ne, bronzový ještě ne, to je prvé bramborový, Boards of Canada a jejich Tape 05. Teď tady budou bronzový Rap Strap a You, You,

No a 6 týdnů v hitparádě, 6 týdnů na prvním místě, spolupráce Massive Attack a Toma Waitse. No a příští týden už tady budete mít přišroubovaného k židli Jerryho Žáka, který se teď dovolenkuje v Portu. Tak se mějte, užívejte a poslouchejte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
7: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Divadlo.
11: Setkání.
10: Naslouchání.
11: Dialog. Hradec Králové.
10: Divadlo.
11: Setkání.
10: Naslouchání.
11: Dialog. Hradec Králové.
10: 19. až 26. června.
11: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
10: festivalregiony.cz.
12: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.
14: Sleep clubbing.
15: Sleep clubbing.
16: Každý 14 dní.
17: Od 10 večer.
14: Enter the sleep mode.
18: This is my voice, my weapon of choice.

0: Dobrý večer na Rádiu 1. Před námi je 100 minus 1 zahraničních zajímavostí.
1: A ne, no zahraničních, na začátek slad a jelení příklad Honza a vyprávěcí masa a snad si z nás na druhé straně s Jinkem dělají padel.

couldn't find you.

0: Tak, dohrál Sonic Boom v podobě Spectrum a nádherný cover Laurie Anderson Walking and Falling. A rádio teď umlkne, z jeteborského podzemí se vynoří takový tajuplný trio Amateur Hours a album s poetickým názvem, což se samozřejmě všem, co umí severské jazyky, omlouvám, Krechta Tankar Blinda Vonur, což znamená něco jako pokřivené myšlenky a vyhořelé návyky.
1: Znělo to tak. Pustíme vám skladbu Radio Silent a pak nás čeká self-cover od jiných.
0: Což vypadá hodně divně, ale je to úplně jednoduchý. Brad Dragon vzal svý album a dal je k dispozici, to znamená všechny stopy původní nahrávky, svým spřízněným a inspirujícím hudebníkům a ty vlastně z toho udělali nové album podle toho, co se jim líbilo. Nekaverovali jednotlivý písně, ale prostě vzali ten hudební materiál a udělali z toho nové skladby. Každý umělec tím naložil po svým a skladby, to je taky docela zajímavý, se jmenují jmény těch, co je přetvořili.
1: No a tvůrce je nadšen tím, jak ostatní vdechli svůj život jeho tvorby. My si pustíme výsledek práce Marilyn Johnston.
0: Takže Radio Silent a Midwife.

0: Tak a nás čeká legendární basák Mike Watt a jeho basová linka v zajímavém dvoučleném projektu The Island, skladba Cardiganshire.
1: No a pak Cloud Management, jak jsme už představovali, to hamburský duo a příznivý výsledek spolupráce jich a punkové ikony Vivian Glodman. Na šestiskladovém EPčku je to hodně co hrát, tentokrát volíme Quick Cover Up a vy nám můžete zatím psát, na jaké planetě jste. Už se tady někdo ptá, kam na ty skladby chodíme, to je právě to, že se na ně chodí tak jako týdny.
0: Oni chodí k nám.
1: Oni chodí k nám, případně už tam přišli někam do regálu s vinily a je to kontinuální proces. Takže The Island, Mike Watt, Cardiganshire a potom Cloud Management.

0: No a teď nás čekají bratři Paradisosové a Tara Clerking z britského Bristolu. Je to čerstvý album Tara Clerking Trio a mimo jiný se zabývá i ztrátou a identitou a v té písnice, co si pustíme, Slow Island, to právě vztahují k proměně svého rodného města.
1: A potom Modest Mouse jsou na novým albu trošku rozdrbanější a takový špinavější než dřív. A jediný z původních členů, Isaac Burk, prohlásil, že prostě vypnul filtry, když tu desku dělá. My vám pustíme píseň, kde se vyrovnává s různými velkými tématy. A konkrétně to bude píseň o životě a smrti, která se jmenuje Remember Yourself.

0: Posloucháte pořad Sleep Clubbing na Rádiu 1. Máme 99. díl, to znamená za 14 dnů bude díl Stay, bude trošku delší, budou tam nějaký specialitky, ale zase nečekejte nějaký jako úplný fanfárky a myslím si, že ani veselé čapky. Pokračujeme dál.
1: No a protože mý oblíbený skočtí, ono teda protože ta souvislost je tady spíš asociativní, oblíbení skočtí Arab Strap vydávají nový album, tak my si pustíme úplně první věc, co kdy nahráli. Je to skladba Oxytocin v syrový demo verzi, to znamená pro ty, co skladbu třeba znáte, tak je to bez té jízlivé citace lokálního politika na konci písně. No a taky ta píseň je trošku tady směřovaná k Janě, aby nepřehlížela jejich začátky.
0: Jako zralější arabstrap jsou lepší arabstrap. Já jsem viděl naživo v 90. letech a rozhodně to se mnou nějak zásadním způsobem nepohnulo.
1: No jo, asi snad to nebyla ještě připravená.
0: Ne, oni nebyli ještě připraveni.
1: Takže zralější posluchačka, prostě lepší arabstrap asi tak.
0: Ne, lepší písničky a tak. Po arabstrap pak bude naše další oblíbené duo. Big Special.
1: Deska z odpadků.
0: No, ale z takových jako pěkných odpadků. Oni to formulovali tak, že vlastně to, co jim různě poodpadávalo při natáčení posledních dvou alb, z nějakých důvodů se to vždycky nehodilo, tak to teď vzali a natáčili to znova a různě ty věci jako rozebírali a předělávali a tvrdí, že to je teda docela temný ve výsledku a že to je i akt naděje. Vy nám můžete psát, co je naděje pro vás.
1: Takže když je to akt naděje, tak snad to bude pomocné i při zítřejší zkoušce.

0: Tak pokračujeme dále.
1: Šup ke kytarám. Avantgardní brooklynská kytaristka Ava Mendoza a z jejího aktuálního živýho alba, který se jmenuje Alive Alone, Alive Together, kde vlastně půlku tvoří písně, kde hraje sama a půlku, kde hraje s někým. A my si pustíme Pink River Dolphins, kde hraje jenom sama.
0: A pak bude následovat taková velmi irská spolupráce. Olana Monka, toho tady občas hráváme, a Mary Summerville. A ta spolupráce tak nějak odráží Olanovu zálibu, zejména v oldschoolovém irském písničkářství. Je jistý obdiv vůči Sinéad O'Connor.
1: A je to vlastně jeho samopřetvořená starší skladba Fate.
0: A vy nám můžete psát, co přetváříte vy.

0: No a protože místo Smatmos jsme tu s vámi, tak...
1: To neříkáš moc nadšeně.
0: Tak se...
1: Ale je bezbyl Smatmos.
0: Tak se tomuto americkému experimentálnímu duu trošku přiblížíme prostřednictvím jejich skladby Steel Tanks z jejich loňského kovového alba. Ta skladba v sobě má, jak oni teda sami říkají, pohřbenou alegorii o kapitalismu a smrtelnosti, což teda ve zkratce znamená, že peníze vedou přímo do hrobu. A můžete si všimnout, můžete si všimnout, že rytmický cinkání čtvrťáků potom skončí skřípáním hřbitovní brány. A když už jsme tady u těch mouder, tak název tohohle dua pochází z mýho oblíbeného sci-fi filmu Barbarella a odkazuje k tomu podzemnímu jezeru Matmos, které se krmí hříchem a špatnostmi a poskytuje tak energii celému městu, pod kterým je.
1: Vy nám můžete psát, čím se krmíte vy.

0: Bojím.
1: Takže já na tu bránu stáhla.
0: Ne, to tam bylo, počkej, schválně, hele, počkej.
1: Ne. No, jasně. Takže teď přijde trocha lo-fi.
0: Se pronul do té vaší písně, samo.
1: V podání příležitost, podání takový chameleonský dvojice, protože na jejich deskách je vždycky každá píseň trochu jako odjinut. A příležitostně se ta dvojice rozrůstá právě při nahrávání desek. Říkají si Gentle Millennials a píseň bude Camping on the Beach. No a potom hodně bedroom opus tajemného švédského projektu Mind Control Hands a píseň se jmenuje příznačně Radio Country.

0: Podařilo se mi nechtít prohodit dvě skladby, takže Mind Control Hands teprve budou.
1: A tohle byl tajemný projekt, tentokrát francouzský, s korejským jménem Gyeongsu a čerstvá skladba Fuller, takže Radio Country vás bude čekat až
0: teď.

0: Posloucháte Rádio 1, pořad Sleep Clubbing číslo 99, to znamená, že v příští díl bude trochu delší, bude to nějaký specialitky. Zdravíme posluchačstvo, jeden z našich posluchačů u Sleep Clubbingu čte knihu o shoegazu a říká, že si jako vzpomíná, jak měl průkazku číslo 34 v Indii spůjčovně a jak četl Svět v obrazech, kde byla rubrika Nezávislá scéna ve světě v obrazech, což jsem ani nevěděla. A hlouba, nebo se ptá, kdo tu rubriku vedl, což musím říct, že nevím. A ještě tady zdravíme posluchače, který píše, že do fotbalu neví, že to je nejhorší čas. Nicméně, že tuhle vstával v pondělí ve 4 ráno a ještě hráli novinky na alternativní scéně, takže že se stihl vyspat během jedné vysílací směny. Každopádně pokračujeme dál. Teď to bude jedna z, řekněme, referenční záležitosti žánru slowcore. Sonora Pine. Jednočlenný projekt americký hudebnice Tari Jean O'Neill z Chicago, který fungoval jenom chvilinku v 90. letech, ale kdo víte, nezapomíná. Teď zrovna jeden můj oblíbený obchod s deskama k tomu vztahoval nějaký úplně nový desky, na které funguje pořád, ale má x dalších projektů. Takže Sonora Gomora.
1: No a potom čerstvá novinka, jako single, který poutá na nový album nově utvořeného dua, které se říká Nine Flower. A oba hudebníci už nám jsou známí, jsou zároveň i výtvarníky. A oba zvlášť, už jsme si tu hráli, je to Nine Rodere a Nowhere Flower.
0: Máme jak hodně dují.
1: No jo, takže to je Lila Jarzombek a David Rodere, píseň The Loss.

0: Boris Adeplens ze St. Gallenu ve Švýcarsku tvrdí, že v jejich starostech jsou ukryta semínka písní, takže vstávej semínko.
1: No a pak přijde Čistá krása, super skupina tří hudebníků z různých indie kapel. Já hrozně rád mám tyhle ty super skupiny, kde vlastně ty hudebníky nikdo skoro nezná. Tak ty kapely jsou z amerického sídla, asi vám nebudem říkat, jak se jmenujou a jak se jmenují ty kapely. Důležitý je,
0: že... Můžeme tady, jako hele, máme čas, můžeme tady do té jedné to recitovat.
1: Ne. Důležitý je, že ta super kapela se jmenuje Idol Kosy. A my si pustíme její příspěvek na hodně zajímavou kompilaci Two's Paste for Your Elephant. A název toho tria pochází z filipínštiny a z filipínského světa nablízkaných televizních show a popových hvězd a znamená v překladu...
0: To je nějaká aluze na pořad o týrání nebo trýznění?
1: Můj idol je, takže můžete si libovolně dosadit třeba idol Kosy Jana a dát si to na tričko.
0: Ne, to nedělejte.
1: A je to naprosto skvělý, jako přímě, jako když jsem to slyšel, tak hned bych chtěl jít na koncert. A potom bude krátká ukázka ze společného projektu Baker's Dozen, ve kterém spojili síly jiholondýnský producent a hudebník Vulu a britská zpěvačka, která úspěšně vyskakuje ze všech žánrových škatulek, která se říká Poison Anna.
0: Takže Amismis, Hidden Stereo, All That I Needed.
1: A Idol Kosy, Idol Kosy.

0: A jak Jana tady říkala, že máme málo dvojic, tak budeme
1: mít... Zájme téměř samá duo dneska.
0: Tohle není duo, to je prostě dvojice kamarádů z Animal Collective.
1: Takže duo. Pro tento Geologist projekt duo.
0: A Aviator, nebo jak se to, jak se říká. A oni si tak dlouho posílali různý hudební skici, až to prostě vykrystalizovalo v jejich nový album. Pustíme si skladbu What If Janis Just Tired, odkazující na plakáty a snímky. Zvláštně se dívající Janis Joplin.
1: To se kouká hodně zvláštně na všech fotkách.
0: A no právě
1: čím,
0: k tomu se to vztahuje.
1: Blíže k tomu konci, tím zvláštně.
0: A na konci té písně je naprosto skvělá melodika.
1: No, jednoho dne se dočkáte setkání s sbírkou písní, kde kapely zpívají o jiných kapelách, ale dneska ne.
0: A po melodice přijdou smyčce a akordeon.
1: Sláčiky.
0: Jo, přesně. Uznávaná multižánrová baskytaristka a kontrabasistka Liz Draper hrála třeba zlou. A její, jak ona sama říká, classical doom folk jazz.

0: Tak to byla krásná předělávka Spaceman Series definitivně posledního alba rusko-ukrajinské elektronické dvojice Jana Pavlova a Pavel Miljakov.
1: A pokud nevíte, co je Red Herring, tak víte, že je to falešná stopa. Dnešním herringem je název alba Possible Utopias for Jazz Quintet od chlápka, který jsme je Lawrence Pike, protože celý to album nahrál jen on samojediný. Jeho bubny, jeho elektronické mašinky a po jazzové kapele ani stopa. Pak si pustíme do ty kolam, oni mají sice venku nový single a za necelý měsíc vyjde nový album a teď je najednou všichni znáje, všichni se k ním hlásej. Z toho alba pak asi ještě něco zahrajem, ale nyní se v porovnání s tím prvním singlem kloníme asi spíš k nejkouzelnějším starším časům Vinnieho Dealyho.
0: Já si zatím k té novince hledám těžko cestu a ten tribut je trošku asi možná cirkus, ale na druhou stranu, pokud to Vinnímu a jeho souputníkovi zajistí důstojný stáří, tak ať je tribut klidně třeba každý den. A
1: to myslím, bylo sociální zrovna okénko v Sleepclubingu 99.
0: Myslím, že zrovna tyhle dva si to zaslouží víc to než kdokoliv jiný. A je to vlastně docela zajímavý, protože já jsem si první desku Dirty Column koupil tak nějak, protože vlastně ji nikdo nechtěl a já jsem si poslouchala, strašně dobře se u toho jedlo a to byla vlastně taková hrozně zvláštní věc, že to je moje hodně oblíbená kapela.
1: A když jsi to kupoval, tak si jako netušil, že za pár krátkých let budeš pouštět tu desku v rádiu a budeš u toho chroustat z moříšky. Teda samozřejmě tady je přísný zákaz pojídání, ale kdyby si čirou náhodou myšlené oříšky měl, tak by si je možná chroustal.
0: Musím se přiznat, že to jsem fakt netušil.

0: Posloucháte Rádio 1, pořad Sleep Clubbing, to bylo krásný.
1: No a když jsme začali, nebo ne začali, ale když jsme slyšeli naprosto originální způsob zacházení s kytarou, tak si pustíme ukázku z instrumentálního alba americké kytaristky Ellie Feingold. To je taková ta známá příhoda, že sám Prince o ní řekl, že too funky, která svým obráceným laděním je takovým vlastně Rafaelem Nadalem elektrický kytary.
0: Skáme sportovní okénko, o fotbalu toho zatím moc nebylo, tak aspoň takhle.
1: No ale na rozdíl od těch lidí, kteří si prostě jenom obrátili kytaru pro praváky, jako třeba Dick Dale a další, tak ona si vlastně ty struny obráceně dává schválně. Není v tom samozřejmě první, už se učila od mistrů. Ale je docela asi zajímavý, co to vlastně dělá s hlavou, když normálně hrajete na kytaru a pak hrajete v obráceném ladění, tak to asi přináší nejenom zvláštní zvuk, ale i jako zvláštní věci v hlavě. No a my si pustíme Do That To Me More Often a na to hned navážem vlastně takovým mini příběhem I Tried So Hard But I Was Already Mistaken projektu Holkin z britského Leedsu.

0: Tak, takže příště vás čeká stejný díl za 14 dnů, zhruba 3 hodiny.
1: Navrhoval jsem mu přeskočit, ale neprošlo to.
0: Tak jako může mít rovnou 101 a budeme pouštět Depeche Mode. A jinak předchozí díly, to znamená 98 Sleep Clubbingu a brzy i tento 99. najdete na Mixcloudu Rádia 1.
1: No, myslím, že už máme playlist, kde je víc než 300 hodin hudby, což už je vlastně docela slušná svatba, si myslím. No a příběh končí, půjdem na kutě a přeji příjemný zbytek večera a nashledanou v klubu stovkařů Liz Harris a Kagoru Provia All Gone to Sleep.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Imagine for a moment a world that's inside out.

0: Tak co?
1: Rádio 1.
2: Venco, proč bučí?
3: Onyx se mi vypnul.